Rádio Nova News predstavia Radiokníhy. Ľubimi tvoje knihy v Radio Variant. Po Rádio Nova News.